0: Milí poslucháči.
1: Pátria Rádio. O Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

Ja keď ho zabili za školu, ho skrýli. Ja keď ho zabili za školu, ho skrýli. I že by mu slatinské zvony nezvonili. Že by mu slatinské zvony nezvonili.

0: znáte tých vrahov.
1: Oidipus, ak si želáš, veštec tej vezi ja slúže vysvetlí.

tým sa neráta. Keď zrazu ocitne sa na dne, prežehná sa. Prežehná sa.